0: Radio T.
1: Mladičká básnířka z korálky nad kotníky, bouchala na dvířka paláce poetiky. S někým se vyspala, někomu nedala láska jako hobby. Pak o tom napsala blues na čtyři doby. Své srdce skloňovala podle vzoru Ferlinghetti.

Magazine. Bývala víte na malém baru u rozhlasu. Od sebe kolena a cizí ruka kolem pasu. Trochu se napila, trochu se opila na účet redaktora.

pod paží nosila rozepsané rukopisy. Ráno se budila vedle záchodové mísy. Múzou políbená, životem potřísněná, plná zázraků.

chudného hody. Ale básníci tatíci nepomýšlej na rozvody. Cítila u srdce, jak po ní přešla železná bota. Tak o tom napsala sonet a ten byl ze života. Jo, mladé básnířky. Vy mladé básnířky.